No. Ideš ho nazad? Kde máte pána, čo? No. A vypínač? No, pravda, že? Všetko ste si vyťahali spoza rebriny, čo? No. Len už vydržte, nie naraz. Na svoje.